mého bedra. Mě neznaj se, milý, že si ty vširící, že si najdeš jovča hozdě na ulici. Z večera do rána milovalo jovča šejha šuhaja. Mě neznaj se, milý,

šuhaja. Nenazdaj sa milí, ti papeskom rece, veď ťa ja už nechcem, nak ťa zráni kmece z večera. No rána milovalo ďovča, šejha šuhaja, z večera do rána milovalo ďovča, šejha šuhaja.